0: Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na Tvoje rozhodnutie. Žalm 119:43.
1: Počúvate Rádio Logos.

Ano, Bůh píseň dá a ona nás bude stále provázet. Píseň přišla na naše zem prostřednictvím jeslí. Jeslí v Betlémě. Byla to prostá píseň. Prostá, milá píseň pro každého člověka.

se ji pokoušeli přehlížet. Říkali, není žádná píseň, prostě neexistuje. Druzí se snažili změnit její melodii. Ustavili zákony, aby ji přerušili. Armády se dali na pochod proti ní. Pobili některé z těch, kteří píseň zpívali. Vstekle proti ní křičeli. Pokusili se jí zničit. Nakonec ji přibili na kříž. Řekli si, tam umlkneš. Ale to se nestalo.

0: Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na Tvoje rozhodnutie. Žalm 119:43.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
1: Počúvate Rádio Logos. Portréty. Počúvate Portréty. Magazín o ľuďoch okolo nás.

Zatím chvilky jsou to jen, kdy moje duše klesá a já přestávám doufat a snad mám se za to i stydět. A tak obracím se kamsi ke hvězdám a prosím o odpuštění a o sílu líp naslouchat a všechno jinak vidět.

chtěl bych jako slunce zářit, aby se mne každý ptal, kde pak jsem v tom temném světě, kde jsem

aby ti, co nevědí kam, našli cestu za tebou. Semafory lidé zháší a mlčí ukazatel cest. Vidět není a tma se snáší,

svými ústy v známost uvádět tvou věrnost po všechna pokolení. Tvé milosrdenství se projeví a potěší mne.

bych se ztratil. Jsem tak slabý, ne, nemám velkou moc. Někdy se bojím svého stínu, ze strachu před druhými volám o pomoc.